Toltecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je občas sám. Zůstávat sám.

0: dobre, Pohoda Festival, ste na to pripravení?
1: Festivalové rádio.

Prajem si, aby si aj krysy dolu v prízemí utkali z odvábu hojdaciu. Jeď!

Toltecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je občas sám. Zůstávat sám.

0: a Erika Šulca ste počúvali od nás Rádia FM. Toto bol jeho singel Dopamín, ktorý vznikol v spolupráci s DJ-kou a producentkou Sankta. Niekoľko slovenských noviniek teraz vystrieda jedna česká. Čakujú nás Bratši a ich Rival single, ktorý programu D2 FM aj predstavili.
1: Ten track vlastne vznikal pomerne dlouho, myslím si, že ho máme v šuplíku už třeba 2 roky.
2: Ja si myslím, že určite.
1: A jakoby inspirace byla zase se trošku vrátit k takovému našemu zvuku, který nás bavil na desce Escape. A vlastně pracovali jsme tady s jednoduchým motivem, který jsme se snažili vlastně rozvíst během té skladby, aby to byla vlastně taková emoční nebo emocionální jízda od začátku až do konce, aby to gradovalo, aby vás to vzalo na takovou velkou cestu.
3: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Rádio FM.
1: Otecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.